0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre. Rádio Vnitre.
1: Dívam se, dívam a ty spíš. Matně se leskne malý kříž.

nikam zpět a znovu cítím, jak to bylo doma hezký. Vůně, co řek, když se nad krajinou setmí.

svýho člověka jsem našel. Ale je spousta psů, spousta gampů, který v tom kotci v útulku na toho svýho člověka, který mu dají celý svůj svět, teprve čekají. Dejte jim tu šanci naučit vás žít.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.
1: Vyzenovaný mód právě nasazujú. A všechny to

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Počúvam len maminku a rádio Vnitre. Wow!
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

čem bych měl. A co když zklamu, co když zklamu? A co když zklamu, co když zklamu? Mám Apův syndrom a přesto jsem down.

0: Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: A poď sem, holko, postříhám ti vlasy.

marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradi vidí dámu chladnou a nečinnou.

nedělá a já vás varuju, tak abyste to věděla, tak já vám vyznám lásku, tak abyste to věděla, tak já vás

0: A když mu řeknu ano, tak tiše zašeptám.
1: Vy byste porád seděla a nevydala hlásku, a to se přece nedělá, a já vás varuju.

že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.

chvíľu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidí, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

0: 105,4 Rádio Vnitre.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. Očí mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu.

celé planetě. Na Hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

Spatřil jsem kometu, byla jak relief, s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.